Takovýhle joly, laminátový, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýhle, takovýh